Jako prenie náš přelad pojezdčo tydženja. V Nebelčicach dyrbja hač do nazymy nového vjesnanostu abo novú vjesnanostku volič. Na volbny termín chcedža so na přichodnym posiedženju gminskeje rady dojednač. Novo volby sú trebne, dokiaľ je tučasny čestnohamtski vjesnanosta Andrij Bulank připovedžil, zo spočatk augusta svoje zastojnstvo zvoží. Hač k volbám v nazymy má potom zastupovaca vjesnanostka Klaudia Liznarjová gminu navjedovač. Serbský dživadelník Křesťan Bart je nebojí. Vun zemrie 5. meje s 91 letami v Hamburgu. V delným vujezdže rodžene Bart bije jeden z prvních čvonov 19. ciaposta založeného činorajného studia serbským ľudovým dživadle. Pozdžišo sta so skrutým čvonom rajerského ansambla. Ač do 2005 steješe neličomných rolach na jevišču. Nimo to je jacore dživadvove ry do serbšiny převožil, aby je to ešto let vumilstvove na voda delňo-sarbskeje vesnije dživadvoje skupine v Ochoze. Niemski centrum za astrofyziku je minene tyžen započal pola novoslíc džiru do zemje točič. S tým chce na dalším miestne vúboko pod zemju gravitacijske žomy mierič po možnosti bez zčasenia v zornocovej kamenizne. Hižo od februára maja tež v Krosče pola vulkeje Dubrave točensku džiru, skotrež kameniznu za možný podzemský labor a Einsteinový teleskop přepytuja. Piate zrečenie vo financovaniu založbe za srbský ľud je podpísané. Útoru sú zastupario Sakskeje, Braniborskeje a Zjazka v Drežanách zrečenie direktory založby Jani Budary přepodali. V novom zrečeniu zaviazaja so kraje a Zjazk sumu přirážky vo nešto jacač 5 miliónov na celkonie nímale 33 miliónov eur zvyšič. S dobom stopňuja so přirážky vo letne 3%. Zrečenie páči hač do konca leta 2030. V Votrove zasadžuje so vobydlerská iniciatíva za zakovanie bačoniacoho hniezda. Odpovednú petíciu internete je miestem jacač 300 ľudí podpísalo. Kaž budijský krajnoradný zariad na naprašovanie zdieľi predleží za ščežo s hniezdom tvarská dovolnosť. Všetčivo tutej pak je súsod z napšečivenie zapodal. Kaž z krajnoradného zariada dali reka mu v okres po prúvaniu z napšečivenia tvarskú dovolnosť. Cofnič. Tomu chce iniciatíva zadživač. Z petíciu žada se i ona nimo škita bačoniacoho hniezda, tež jace škita přírody ve vse. Pěstovanie v nošerstve Srbského šulského tovarstva a křesťansko-sociálneho kubanského skutka CSB sú tu kvíľu hišče dere vúče žene. Srbské šulské tovarstvo zdieľi, zo môže hač do kletušeho lieča šítkých přistajených vopkovač a netreba vúlce hodiny skročič. Tež poda CSB vúindu lieca hišče dere. Od kletušeho pak so situácia dre zmení, hľadajú na spadovacú líčbu dieči. A ište honio vúžiske vedro. Vele svonca dženca poponiu tež jace močelu, ale dre zväčša sucho 24 do 28 stopňov.

Všechodných menšinách věnujeme sa raz klasické hudžbe. Máme za vás klarinetové kvintety Jana Cyža a Lukáša Čorlicha. Komponist Jan Cyž je 2023 napísal tvorbu Transizione. To rieka Pšekhat. Když sa hudžba tak menuje, očakuješ, zo hrunie to doživíš. Tuž sme čipní, však sme od Jana Cyža tež hudžbne překvapenky zvučení.

Představ si, co živé paradízu na zemi. Štoj si přije šitko soči poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to šitko, či pak faluja. Představ si, to se pone ľubosťe. Tvoj v obsvědče pak všim vůzamkně. Šitko jenož dokešný se vyrýbe. Abo nebo pýtaš pravý.

0: Anitko, je 12.
1: Nábožné vusmanie.
0: Čenca evangelské z faraku Jadvigu Malinkovej z

Luba serbska vosada. Dohoš duchame sme živi. Dola hižo môj nebo džit je ve starobe husto de rek, mi duch faluje, nemôžu viac tak, kajš prede. Dola nic jenoš ve starobe, tiež starostče, strach a zvade nam drude duch rubia. Duch a živinje svušia romadže. Cule na spočatku, jako je bo čvueka stvoril, ryka ve Biblii, tedy stvori bo čvueka z procha zemje, a dune je mu duch živinja donosa. Runje tak sčini to zroa stanjene Jezus, jako svojich vučomnikov zetka. Mir buď s vami, kajš je mir vuc posvau tak sčelu vas. A když byše to praju, dune na nich a praj jim, zmiče svjateho ducha. Dvojna stavizna, nového ducha a ducha, opisuje zakvat našeho živinja. Cule na spočatku živinja, trebame duch, haj zadychanje, zo bychme živi byli. A sú to cule vosibite vokomiki pone napjatosče, vone sekunde po porodže, tež baba na prenje zadychanje džisča čaka. Skončne. Džičo zadycha. Všitko je v poriadku. A Jezus, čo dla vunna vúčomnikov dunje? Dokelč znajeme, tiež ište vone tamne zleminje. Strachy a starostče, kiž nam duch a duch poduša. Přetož stracha dla sú vúčomnice romadže přišli. Jezus hižo nebje mez nimi, a kak drbi to netko šitko dále hič. Durje sú zezankane, pytaja vi ich małym krú vistosť. Snano je to tiež samozrozumlivá reakcia. Tak však so tiež drude vosady, lude a státe zadžaža. Vostajme mez nami, potom nás nichtu nemeli, tak sme škitani. Tola runie do tutie zaurenošče. Přinže zroa stanene Jezus, kiž je smerč a šitke strachy svita pševinov. Jezus dari jim nového, haj svjateho ducha. Sčele jich von do svita. Ze zapalom, ze zaorinjom su napjelneni. Ryča ve druhých ryčach. Du von do svita, so bychu druhým vo božich džiwach bojdali. Vone zapal, před 2000 letami byl tak vůlky, co hač do dženstnějšího skutkuje. Ničo se nestane přes vůjsko a moc, ale přes mojeho ducha prajkne z cíba od. A jsem přesvědčena, co svjatý duch Boží tyž nás posilní v našich vosadách a v našem živinju. Dári nám nový duch a nový duch, co bychme se zapalom a radostču Bože svoje vozjevili. Amen.

Menšinka do napojeny, a to bie naše onjosavské vusovanie za siatkunu nedželu 24. meje. Netko přepodáme nedom žomu kolegám z Kočebuza za delnosavský program. Jutce vusovame vod rania dževečich siatkune putniske kemše z Rožanta a vod jednačich potom náš program na siate džin. Ja sem Milan Grojlich, přiju rianu nedželu a krásne siatky, božem je, a hač to jutci šeo.

0: vedaj žotuška, ale njocoš se lubej inži sednuš. Musem net čichnuš.
1: Nie čichaj, lubej se mlknu. Ach, kak derje, až nejsam viecej gusenca, a až mogu južo letaš. Na zase viženje.
2: Na to se mjatelik žotuška ve kvietkovem mrju zgubi. Budnik dvojko za njim gleda. Na uce viži daljšne mjateliki. Mdre, zelene, bele, cerjeno-oranžove, a celo pisane. Žotušku pak budnik mjazenimi vece ne viži.
0: Snaž jo se niži do Margarito sednu. O, Margarite, to još i pšava myslicka. Až nej som jestnjej na to pšišel.
2: Budnik hvata po hudce fľackoju s Margaritami. Vodščipujo se nekotare gvoki a smali z nimi sledku gatoju. Scenia gvoki naverh vede a jo pševšo vjasovi.
0: A, vižiš, Kašik, njen to se vo viele rednej.
2: Budnik se dvojko nad novým pychom gata vjaseli. Po nekotarech dňach pak gvoki Margaritu navoži gniju. Ale budnik vie sa radu. Ušegujo kvietky z vede a ženjo po nové Margarite. Tak plievajú po viestem casu nagaše teke bylo žouté rumaňkové kvišonky, fijavkojte kvišonky žerchlice a rožojte kvišonky živých rožov. Raz pýta budnik zase nové kvietky zagad a přemyslujo.
0: Kak rýdne by bolo, gaby hympali kvietky dlej na gaše a nic jano taký krotký cas. Bdejo se druge kvietky z lesnego gata obstaraš.
2: Budnik chvata tož k zelenému gatoju ve lesu. Nedaleko brioga viži útky. Te kvitu ve šakorakých barvach. Budnik stupio na veliký kamen, ktorož láže na kšomie gata. Útky pak nedosega. Vn přemyslujo.
0: Kak mygu jano vútky veččipaš? Bejm se vede, snaž dosegňom je při púščalnice.
2: Ale o při púščalnice sú vítky ešte viece zdalené. Budnik pýta ve blízkosti za necem, s cimž by mogal kšasne kvietky ušenúš. Namlkajo dvojko gavus. Zase přigaše, uchyšio se s zamachom gavus do vede. Útky pak sú ve nedosegnej dali.
0: Zaklite, musím ga teke raz glukumiš. Hau rok! Hau rok! Juhej, sedem raz som trefil. O, som net tři vůdkové kvišonky vytpil. Jadna jo bila, jadna žuta a jadna rožojta. A dalšnu hešči zacenionu. Som samo s korušami ušignu.
2: Útky nesmejú se tvoceš. Dla toho tekňo se budnik bielu, žoutu a rožojtu kvišonku celo jadnore do vosu. Krenia tu útku pak zejo do ruky. Spiešne bza sled k svojomu gatoju. Tam položujo útkové kvišonky naverh vede.
0: Co pak cynim skrjenia tyju útku? Na keruškách jo čošku pare. Aha, vůdka jo v zelenem lesnem gaše přirozčona byla. Dejm ju potakem huteke zasi dovede sajžiš. Ojej, co nient? Neverim se do gata. Neviem zelšom, kak dvimoky jo. Hej, mám ideju. Dejm gat upeceraš.
2: Budnik se zachvilja a s rukoma pycera vedu. Pycera a pycera, dvojko pycera. Akle, ako se zmierka, ma budnik skońcnie dno gata przed sobu. Obgledniwie sajža koruška tu útku do pary.
0: Bielu, žutu, rožojtu, kvitku mam na kašiku. Skoruška teju vudku, pychu zmiju za vedu. A ja już doponieš ma. Musem do pestolki na mojej vudce.
2: Mucne ako budnik jo, zabydňo na prozny gad. Padňo netto dvomokého spania. Noci cúva, kak deščik prozny gad zase napúňujo a útky navyže rejujú. A napšaudu, ve pšidúcich dňach, se všetci zase čošku pada. Gad se púni. S kúždym dňom se koruška ta útka viecej a viecej vycenia. Na koncu jo väčša ako druhú útkové kvietašky naveže a jo kšasná biela. Mogi raz samo v dopúdňovom svincu se svietli v šikných barvách tyce.

zašaltu ešte také vyššie, lebo žiši je za dajšne, žiši je cipestru. Puh, ja vám také južo tak šopo, lešerské vietro, ten konc cvičenia, ja mám lušt na lot, by také?

0: to nie znajo dešenjsku serbuku Marianu Vorakovu. Južo jeje mazajncu tla, vene je bova cas živenja teko obželona na tomborskem a serskem a stvrtke svešiva vena kulovate živje šasete narodne žen. A kute gešpje jo se Marja Elikovska Winklerova dava s neju do rozkona.
1: Moja mama je rovna, to je božajča, oko vesem i tam je barulna namša. A tam su te zvene zvenili, a tam sam ja se naložil.
2: Ulicu jo Marjana Vorakova. Nan, mjeto šeri, jo bil zdešna. Mama Marjana Kraucoj z Pelske je, v Žiluje. Čike nan jo muzał do vejny, a jej kejnc jo bil grozny.
1: A zjavim się, aż penio se upalio całym deszne, ze cała brożne, a ja som na taj czas, ja som ubiedła we domu, a ja som da drugi bok szła tym ludziom do gumna.
2: Serbsku riec jo słyszała wet małego, doma a wejsy.
1: Te su se serbskie ulicuali, a tam som ja se nasłuchała, aż weni se se pejedały, przece, kas my jedli tak za blidom. A pensom ja to nachher tak wety nauknuła, wety starszych. Te starsze ludzie, te su serbskie pejedali. Jo, zapoli, a tak, kas su przyszli gromadu, te stare... Babi, to su przecież serbskie pejedali. Teraz su mogli pili lip serbskie, jak niemskie. Teraz nie su niemskie tak richtig mogli.
2: Cerkwia jo grała w tom czasu ważną rolę w żywieniu.
1: Pili su szli te ludzie kusztu, nijelu, namszu, ale nic cała familia. Ima Jan, ta mama ola ten nan. U nas oma jo pili tak było. Ja som dupiona, ja som gary brana, a ja som tylko we swajszbu deszle. Cerkwia jo. A ja som moda, nisu serbskie pratkovali, to je den tak lepší šlo. Ja nisom serbskie uknula, aby ja to až. My si sme šuli serbskú respoň, sme nímske pejedali. Vaska by to uknuli u šuli, nes.
2: Marjana Vorakova jo bila přecej živa na Burskem.
1: Při LPG som ja va pentike ve Groši, ja som tike bua za Burske. A ja som moda žučo, som ja sa přecej roniva, ja som iš veliký vrtšav, čo švile čevajo. To je přes moje cíl. Jo, a pen řík tak půl, a pen jsem, pen jsme vyležděvá, vyležíši, a to jo, pen tak půl a všechno.
2: Gáš jo přašana, přecej rada petpěra tých, ak se za to selské zajmuju. Lec na zaredovaniach rycnej šule, abo vejsných svěženiach. Ale lec mežo se selská rec zďaržaš?
1: Ja som tých za to. A ja přecej zvolním, ja nísom nučí in domovina, ale ja by im přecej pomagala, až vene neco kšie výžiš, ale ja som přecej myslím, ten nebudu přístým durch na toho, že každýž už dolodapníží toho nič nerozmýjo to selské nic. Cú malo tých ľudí pili, kde sú te ľudí z selské pédali šúži, ale nie to tak malko.
2: Selská rec je opak kšuty žiť. Jeje żywienia.
1: No, ta szusza, gdyż my ukol, my serbskie ludzie ubydlimy, a to szusza pen eigentlich tomu.
2: Tylko nałogi, adrastwa, su przecej słyszali k tomu.
1: Ja som była w szuli, ja, a jeszcze ja, na myśmy byli dwie żółci, jak sobie burskie. Ale to nie było cud wujko, dlatego aż te drugie nisu za to byli. A ja som była młoda żelona, a potem była kermusza, a tamśmy byli trzy baby burskie, a wszystkie belgajskie. A sme gronili męż burskie, to trochę rydne. A pani sme tylko szli, aż se byli sam, tam belga negatujo szpos.
2: Aż zasej zajem za bursku drastwu przybiera, ju wielgin jaseli.
1: Jo, to sme spodoba. Je szuzi, wiecie, sa zapustio szuzi, a kokot, a to trochę rydne se drastwu. Ja tych som všetko obliekam a nesom urovnival, ja sa ja prú 90, nebudu ja vece vás obliekaš a to sú sa smiali. Ty môžeš to, myšom zás přijíš.
2: No a kto Marianu Vorakovu znajú, nemežo se ju predstaviš bez tých dobrých mazaňcov.
1: Piacenie, to som ja sa vedgledala, ved jej zešna, ve tej Jurišku, aj tajemová piaca, Váriš, ach, ve všetkých sách. Tajemová Jana, ako jo šuši pomagala týka ževala. Ja som všiný sobu getvala a som sa vidie vezgledala. A prvne vena všetko, no jak až vena nevšo, prvne depia. Ja som nie, to depia, ty ľužia. A to je prvne tak přišlo. Ja sa še šitca od piaku, a Várim tých, also ja som za to. A den du tých, ja mám bursavajú, piac topíš, veľi, ja rozumíš mazajnc, bursavajú, nic plus torty. Ja som už dobrý mazajnc, ja som už tvarošky getrola.
2: To živenie jo se v tých živých žaset letách kradu zmienilo.
1: Jo, ale pili su te luše vec gromadu žalšali, ale žinca vec nic. Žinca je kušte gleda blus obzah a ven, ma šekno, tak pili jo jan tam drugemu pomagal, a tih deco dal, my sme mi pili vile mloka, my sme přestali suseda, te nis tak vile milia večiši, nen, nebžo nikomu nic daš. To je šekno u nas nen.
2: Marjana Vorakova se jaseli až ma to serske ve jeje familii nadalej svejo miestno.
1: Moja ejka žuka, ta ževa žilja v tem serskim kindergartenu, a tam ma venje serske tih pejedaj s imi hišimi, a je se spredova tam. Jo, ja bom frejdu až to gatujo. A vena ma to tike žuča, gejca, ta mauka je sirja, a tejo tih uši dava drastu šiš, bursko. Tak habe ich auch Urlaub, das alle Töte durch die Grinde. Da schuhe, da steht jetzt so mal los, umzukatak, da wird aber auf jetzt Burska.

Tak se dopomina Fritzo Kšamar na mjasobnu pomec susedu v rodni s Liškouk. Niekomu upomagaš z jajem jabo solu, za niekogo nakupovaš, v prozninach futrovaš domacne zjereta, raz pegledaš lecio šo v rihu. Abo celé jadnorje vse zeš cas za drugiego, aby se krotko perozgranjal. Susedska pomec a petpera ve šednem dňu jo, kaž se jaden přichylijo drugemu. Viežiš, až mežoš se vnúz obrošiš na suseda abo susedku, jo vážne za dobre zacuše šedne žen. A za tu pomec a petperu netrebaš nic zaprošiš. Ale pomec se jaden riedko pomina. V mieste nie sme tak na to pokazane. Infrastruktúra a sociálne seši pomagajú šedne žin. Pegromadne živenia v blízkošti ubajú pak teke pežedanie za distancu a ščítaním privátnej sféry. To ved žaržujú susedov ved togo, až by drugich prosili ve pomec.

Zajemne jo direktne za to akciju som namakala až Lutherska cerkvia tam jo přikotovala takú akciju v Ramiku rono toho dňa a rono teke na tom dňu. Tu sedstva, to koni živieš a dvažas toho maja. A še vie, my máme ten text korza so na serský svežen, to bude 20. junia, to pičko cazajšie, ale také tam my sa zmakáme, serve miasovo a také druhý ľuži a še vie také šaké ze slovenských krajov a to je všetce zájemné zmakanie. Vážne je také až kúšte individuum a také tie kupky až jeden na druhého glieta, jeden druhého víta a až jeden jednársky a otvorené. Pen tak môžeš vegin veľa dojšpíš a môžeš glucnejšie byš po jednom smakaniu ako do toho. Jo, a to je také pen to pšavé dobré skromaženstvo.

0: Na landzie są upominania cało inakše, ako w mieście, groni Fryco Wojto.
1: Jo, ja som byl 6 do 20 let u šulta ohozy, nien som šel na umenka vecen, všetno negotujem, ale prý som se také za všetno staral. Ja som šuži byl v tých tovaristvách připedlia a som vyžel, co se tam cíni, a to som se myslil, to nejme zažať ďalej a všetno tak obstane, ak jo bylo prý. Co se prý pomagali a to nej tak dalej byš. A to, za to som se také staral, a všechno jo se zaražilo, rovnož ten kor jo přestal, ale ohňová obora a domovina a mložina, všechno se ještě raží děre.

0: tym żartom, jak ulicy ja Fritz Wojto, so dżinsajne uściewanie skończyło, autor Sebastian Elikowski-Winkler jo sledował wiaselam a upominaniam susedstwa. Partnerje su byli Anna Kosacajc-Kozelowa, Justyna Michniuk, Willi Gusor, Walter Rizojc, Fritzo Kszamari, Fritzo Wojto, a jeszcze Jan Fritzo, Schulze Kolc-Fritzo. Beże słowo k svitkam ma dżinsa Farrarka Wedeśnie Katarina Kölerowa.
1: Sam gast čo šúder kano, tu dnej mi stavný dom. To je jeden ved slednich spivov z Piera Paula Gerharta, nejúznamnejšiego písnaria protestantizma. Paul Gerhard nejom je pšeušo láško v svojom živjeniu. Jogo starejšie z tej umrevej, ako ven je bio 12 a 14 let staro. Čiže sča ledna vojna je jogo živjenie dvojka převežovala. A negledajúce na šuprocu, že Paul Gerhard písne úriedne spíve, pône nážeje, ako napríklad riedne Lišojský kialič, pejš učoba Bužviasová. Som gesčo šuderkáno. Tož tu viernosť sú namakali južo předchadníky a tegeróniky Paula Gerharda v Biblii. V cerkvi ve Lubinje vise obraz, na katerem Paul Gerhard pokaže na Bibliu s palcom. Tak ako co ugroniš, šo, což křesťan aba křesťanka nad pomierom mezi Bogom a človekom abo mezi nebom a zemiu musí viežeš, stoj tam nuči. Ako Paul Gerhard gleda sled na svoje živjenje, se jomu jogo živjenje zdajo ako drogovanie pred cudzem kraju. Viele čojen jo vstupijú pred jogo vece. Venštignio sumu svojogo živjenia, tak ako básnik živdešťa sedego psalma. Naša živjenie varnujo 70 let, ak až úsoko přijde, sú veno 80 let, ak až veno veľkým kšasne jo bylo, gajo veno mija a živo bylo. Přeto veno jísno zajíža, aby my předslyšeli. Som gest čo šuderkáno. Paul Gerhard ja byl gest čo šuderkáno na tej zemi. V prídnych tých štuckách ja svoje veselbinské doživjenie ze svomami ugronil. Z tým ja ven lúži z učoby pejedal a nadalej pejedal. Južo generácie dvojka. Jogo čista píš žasete žen zemrejša još 27. maja a všetci hyšči spívame jogo spíva. Toga pši samem nejo vieriš. Kto veď spívarjou našego casa drie to zvenožio? Beatles snáš? Pa Gerhard pejeda nám z učoby a do učoby. Togodla spívame hyšči žinca viele jogo kjaližov. Ti štucky pokažu, až sú tege juža pred nami gestčiho šuderkáno na zemi byli. Ven píša ve ľubých starých, to sú vešce teje viery ze starého testamenta. Jich slídam slídujome nadalej, jich nazgenená s Bogom a ľužimi, pegnúvajú teg žínca ešte našu vieru, pezbužujú našu viedobnosť a pejedajú k nám. Básnik Franz Fühmann jo gronil až viekradu dokradne, že šikne te staré biblické čojenia graju, rozmej zaviazku svojoga žičectva. Katešitka jo jim čojenka Abrahama, Izaaka a Jakuba tak plastisky ulicovala, až jo je v pelach a lísach před sobou vyžel. Jo teke veni sú mieli viele přešerpíš. Bog pak jo přeci zapřímnul. To jo bylo živjenie tých ľubých starých, ubíganie, šíganie, nevestvosť. A veto nejsú se poudali. A veto sú pez ľubeniu žažali. Bog jo jim přislúbil, až by měli žiši, a žiši, Tak wiele, ako gwiezdy są na niebiu, tak wiele, ako pieskowe zernka w pustyni. A weni by namakali do umoniu, żeś mlegali se zasiedliś. Z nich ja urosło wiele generacji, a weni su namakali do umoniu. A weni su zas a zas sacuali, sme gości na zemi, sme pak w Bożej ruce. Větší žil toho, což já Paul Gerhard musel doživíš, já byla učobina žávost. Já ven napísal. Můcne já byl šogo drogovania pesvíše. Něnto já se jomu stiskala za domůňu tam gerejce. Ven já do Boga věril a dověril, ako te lube staré, a já básnil, ty mě já zvěselině, a světlo živěně, ty mi jo umrženě, věž pen mě do nebě. Tam bydlím ve jasnosti, som zbežně v jasové, kaž svincové k šasnosti se svějším s drugými. Amen. A Boží mír, kterýž je uši všechnoho rozuma, obzvarnuje vaše učoby a myslí ve Kristusu Jezusu.